0: Zázrač. Kanál 77.
1: Samo hitovi. Leto do maximum.
0: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna.
1: Kanál 77. Samo hitovi.